0: domácia bíža.
1: Slovenský spoved ORF. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.